dřív, než padne sníh. Chci slyšet v telefonu tvůj smích. Debatovat o počasí, co nás hřeje a co trápí.

Počúvate Rádio Košice, pohodové piatkové popoludne prajeme. Ako ste počuli, tak za správy je tu Baška, cesty pre vás kontroluje Ivon a od mikrofónu vás pozdravuje Barbara, čiže takáto ženská zostava na piatok, ale pridá sa k nám v tejto hodine aj Karol, pretože nás čaká hudobný kalendár a v tejto chvíli už aj Harry Styles a jeho American Girls.

0: Fresh.
1: Metropolitné správy Rádia Košice.
2: Každý pracovný deň o 13. a o 18.